0: Limited edition magnetku na vašu chladničku. Ak nám teda napíšete do Fan Rádia, že čo je toto.
1: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk.

o noci kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.